0: Večerné reflexie.
1: Pokračujeme v rozhovore s vynikajúcim prírodovedcom doktorom Danielom Jablonským, ktorý sa zameriava na výskum obojživelníkov a hadov. Zasvetil im svoj život. Stvoreniam, ktoré dokážu plávať na šírom mori, šplhať sa po vysokých stromoch, ale aj zahrabať sa pod zem či prežiť v púšti. Ak sa vo vás ozve ochranca, chovateľ, tak musíte počítať aj s tým, že tento plas dokáže zmiznúť tak, že ho už nenájdete. Zaujímalo ma aj to, či rovnaké druhy hadov nájdeme napríklad len v Afganistane, alebo pokojne aj na druhej strane sveta, v Austrálii.
2: No, když sa bavíme o druzích, ale když sa budeme potom třeba baviť o čeleních, tak vy najdete endemické čeledi na konkrétnych místech sveta, ale zároveň nenajdete stejné druhy. V rámci tých čeledí najdete je v Jižní Americe, najdete je v Severní Americe, najdete je v Africe, v Evropě. No ale nenajdete Hyla arborea, což je třeba rostnička zelená naše v Severní Americe. Najdete tam příbuzné a to je vlastně to kouzlo té evoluce, že ono, když se ti předkové čeledi šířili světem a když začali potom jakože speciovat, že vytvářet druhy, tak vlastně podobný morfotyp nebo podobná rostnička, protože vy byste našla v Americe rostničku, která vypadá jako naše, ale ono to je úplně něco jiného. Nebo na druhé straně Euroázie, jo? Našla byste rostničku, která vypadá jako naše, řekla byste, no však, ale to je jako to, co já vidím v zahradě. No ale ono to tak není, to je úplně něco jiného. Úplně něco jiného a právě když se na to díváte přes ty geny, dívali se na to hlavně z hlediska morfologie, toho, jak ten druh vypadá. Jenomže ten druh samozřejmě může vypadat podobně, protože ten způsob života ho ovlivňuje k tomu, že on teda bude nějakým způsobem se podobat tomu, co on teda využívá v tom prostředí, nebo aby přežil. Jo? To znamená, rostnička tady ve střední Evropě bude podobná té někde na druhém konci Euroázie, protože oni žijou v podobném prostředí a podobné prostředí je formovalo. Jenomže ten předek jejich, těch dvou, se oddělil velmi dávno. A oni dneska už nemají žádný kontakt, to znamená, aby se nedokázali ani množit. Ale když si měli toho společného předka? To je to, jak my máme společného předka z lidoopit. To je ten stejný příběh té evoluce, který je naprosto úžasný, když ho někdo pochopí. To, co Darwin jakože řekl.
1: Vy máte, po vašom by som povedala takú průpovídku, ale vy máte taký vedecky overený názor, že nebyť plazou, hadov, neboli byť betu ani my ľudia.
2: No ne, no jako je to takové zjednodušení biologické, ale řekl bych, že určitě je to tak, protože ti plazy byli vlastně první tvorové v té evoluci, kteří se vydali tím suchozemským způsobem života, jakože vystoupili na tu souš, začali obsazovat terestrické prostředí a začali se vlastně diversifikovat.
1: Je velký respekt před hadmi a pred inými plazmi v Afganistane u takých bežných ľudí. Lebo ja si myslím, že my máme ten prirodzený strach, neviem, či aj oni.
2: Majú. Zase to vychází z toho našeho společného předka, když to tak řeknu, protože i šimpanzi, i gorily, i orangutáni a všechny tyhle naše linie evoluční, které vlastně jsou mezi lidoopy nebo byly, tak měli strach z hadu. Čili bát se hadu je přirozené, je to normální a je to prostě takový všeobecný fenomén, který je hluboko zakořeněný v mozku, protože, a je to přirozené, protože samozřejmě, jak říkám často, že když vás kousne hada, vy nevíte, jestli jedovatý nebo ne, no tak máte 50% šance, že umřete a 50%, že ne. No tak je lepší se tomu vyhnout a mít 100% toho, že vlastně vás nic nekousne, že se nemusíte potom obávat, jestli teda.
1: No ale vo světě je větší počet těch hadů, které nejsou jedovaté.
2: Samozřejmě.
1: Ako tých, ktoré, no, ale môžeme mať tak, ako vy hovoríte práve, tie pochybnosti, ale lebo je tu aj isté riziko z tých jedovatých. V Afganistane je to ako?
2: Chtěl jsem právě říct, že můžete žít právě někde tam, například Afganistán, Pakistán, a tam žije takzvaná velká štyřka, skupina hadů, kteří jsou smrtelně jedovatí. A oni jsou poměrně běžní, hlavně jeden druh, kterému se říká bungar. On je tam zastoupený dvěma druhy. Ten bungar, když vás kousne, tak to je téměř jistá smrt, protože on působí na nervový systém, ten jed je velmi silný. A je množství případů, kdy vlastně lidé zemřou. My sami jsme věnovali pojmenování jednoho druhu ještěra, kterého jsme objevili v Balučistánu jednomu našemu kolegovi, který byl uštknutý bungarem, protože si myslel, že v pytlíku není bungar, ale je tam jiný druh, najedovatá úžovka, která ho napodobně, oni jsou téměř identiční, musíte si proto dávat pozor. A on umřel na uštnutí toho bungara.
1: A vy nenosíte so sebou nějaké protilátky? Na rýchly zákrok, nie?
2: To se nedá, protože oni musí být uchované v chladu a tak dále. Aha. A tež mají svoji životnost. Čili opět tady je důležité, aby vy jste se nedala uštknout. Víte, nechci, aby to nějak lidi vystrašilo, ale ono to není tak, že ti hadi vás chcou kousat. To tak prostě není.
1: Ale keď ho chcete odchytit,
2: ani tehdy,
1: může
2: ani
1: se tehdy,
2: bránit. Například bunkaři jsou velmi klidní hadi, kteří, i když je chytíte do ruky, do holé ruky, ať to nikdo nedělá, ale kdyby se to stalo, to je vlastně běžné, to je, že to lidi dělají. A proto jsou aj někdy už knutí. Ale on není takový, že byste ho chytla hned a on by vás kousl. Musí to být fakt, že už ho zraňujete, nebo ho držíte pevně, nebo on se necítí komfortně, a nebo v noci. V noci je zajímavé, že tihle hadi mají trochu jiné chování, protože oni jsou noční a oni jsou takový agresivnější, ale jinak to není had, který bych chtěl primárně kousnout. Myslím si, že žádný had není tu na to, aby kousal lidi a chtěl zabít člověka. Oni to nepotřebují.
1: Pán doktor, vy musíte samozřejmě aj ty vzorky, které odoberáte, to DNA a uchováváte, preniesť sa z medzinárodné letiská. Viem si predstaviť aj kontrolu, aj teda kroky, ktoré nie sú jednoduché. Čo potom s nimi? Keď sa vám šťastne podarí priniesť ho na Slovensko, čo s tým potom?
2: Tak my to publikujeme v odborných časopisech. A tehdy sa to dostáva do toho vedeckého sveta, ktorý, samozrejme, ono to prochází recenzním řízením, ty nové informace, to znamená vlastně nezávislé hodnocení od 2 až 5 nezávislých recenzentů, kteří vlastně se vyjádří k tomu, jestli ten výzkum má vůbec smysl, jestli ty data dávají smysl, jestli ty výsledky jsou dobře interpretované a jestli je to nové a zajímavé. Vlastně potom, když to projde, tak vy si můžete říct, že ano, že je tady něco nové a ta vědecká komunita to tak vnímá. Že? Uh-huh. A může to dále využívat, ta data. To je důležité ve vědě, že vy produkujete něco, co může dál někdo použít. Podle mě to je nejzajímavější nebo nejhezčí věc, kterou můžete dělat, že obohacujete vlastně společnost nebo to vědění o nové informace, o věci, které vlastně dokud oni nebyly publikované, nikdo je nevěděl, neznal. Samozřejmě potom se bavíme o různých levelech nebo významnosti různých studií. Samozřejmě jsou studie, které jsou malinké a nebo drobné, věnují se malému problému, tak samozřejmě ty mají třeba menší významnost, ale je důležité je publikovat, protože můžou inspirovat i jinam. No, tá vieda je kúzelná v tom, že vy nevíte, kam to dovede.
1: Presne tak, na to ste tu vy vedci, aby ste nám to objasňovali. Nechcem povedať, že nás lajkov, ale je to tak. Niekedy zaujímajú také len tie pikošky.
2: No.
1: Také možno až na hranici science fiction v našich predstavách. Ja. A keď svojho času americká biotechnologická spoločnosť sa pochválila, že obnovila tvora, ktorý vyhnul pred 10,000 rokmi, tak ľudia boli nadšení, že pravlci a že dalo sa to teda získať cez DNA. Vy vedci ste boli, nechcem povedať, že skeptickejší, ale rezervovanejší určite.
2: Ja bych to řekl tak, že tam boli dve skupiny vedcu. Hlavne v tomto prípade vedci, kteří se podíleli na tomhle, jakože řekněme, objevu, nebo dali život jakoby v úvozovkách
1: tvorovi,
2: který vyhnul, no samozřejmě je to přehnané, takhle to nebylo dneska. I kdybyste dokázala rekonstruovat všecko, co je třeba, tak žel ten druh už nikdy nebude v tom svém ekosystému, který taky zanikl. Čili ono, aby jsme něco úplně vrátili, není to možné. Možná, že to bylo trochu na fouku.
1: Trošku na to, aby to byla senzácia.
2: Ano, přesně tak. A mě trochu, jakože musím říct, že to překáží ve vědě. Bohužel někdy média mají tuhle tendenci, aby to dokázali prodat, což čemu já rozumím, což je užitečné, prodat to široké veřejnosti, protože aby ta široká veřejnost to pochopila nějak jinak, aby je to zaujalo. A my vědci jsme jakože v tomto trošku nudní, protože my se chceme jakože držet těch faktů a někdy je pro mě velmi těžké i hovořit jakože takhle veřejně a zjednodušovat.
1: Aha.
2: To zjednodušování je takové, že to dostáváte se na tenký led, protože samozřejmě vás neposlouchá jenom běžná společnost, ale poslouchají vás kolegové, nevíte kdo.
1: Ano.
2: A ti si můžou také říct, že no tak není to úplně tak, tak ale no dá se s tím žít.
1: Veľa rokov chodíte do terénu, já jsem tam mala taký údaj, že precestovali jste 103 krajín. Chcela jsem se dostat k tomu, že vám se vlastně podarilo aj všetky ty poznatky zhrnout do knihy. Vy jste napísali knihu o hadoch. Aký bol cieľ, keď hovoríte, že jedna vec je presadiť sa v tých medzinárodných odborných výskumoch, druhá vec je priniesť na trh knihu?
2: No, tá kniha sa venovala Kurdistan, čili ono to nebolo tak, že by to bola kniha o nejak...
1: Len vedecká?
2: Jen vedecká, anebo nejaká, že široce pojatá. Ale měla konkrétní tému a ta téma vyšla z toho, protože když já jsem cestoval po Kurdistánu a byl jsem tam s místními kolegy a bavili jsme se o různých věcech, tak jedna věc byla taková, která mě zaujala, že neexistuje nic o hadech Kurdistánu.
1: Uh-huh.
2: A druhá věc je, že v Kurdistánu jsou neuvěřitelné pověry o tom vlastně je, co tam ti plazy dělají, co dokážou. A v podstatě výsledek byl takový, že ti plazy, nebo zejména hadi, byli pro Kurdy něco, čeho se opravdu báli, no a zabíjeli je samozřejmě. Oni si totiž myslí, že všichni hadi jsou jedovatí. To je základní věc, která je úplně problematická, protože v Kurdistánu máte, pokud bych to zahrnul i druhy, které tam ještě nejsou, jakoby 100% doložené. Jenom bych zahrnul ten iracký kurdista, tak tam máte 4 druhy jedovatých hadů. Jo? Z těch 40 něco, 43. Což je překvapivé, když tohle řeknete Kurdům, že v podstatě se nemusí bát většinou hadů, jenom těch pár. A navíc ten jenom jeden jedovatý druh je tam široce rozšířený, což je jedna ta zmije, která je velká. A to poznáte vlastně na několik metrů, protože když se vám tenhle metr a půl dlouhý had jedovatý plazí terénem, tak to je, on vydává zvuk, to je jakože malá mašinka, jo. A ten had je prostě robustní. A on samozřejmě se snaží utéct, jenomže občas se stane to, že když místní obyvatele třeba pracují v zahradě nebo někde, tak samozřejmě jsou ušknutí tím hadem. No a to ušknutí, ta ušknutí jsou velmi zlá. Většinou dochází k amputacím končetin anebo vlastně velkému poškození svaloviny, protože ono to působí právě na svaly a na krev, čili dochází k velkým otokům a ta svalovina se rozkládá, čili není to sranda. No ale výsledek je takový, my jsme chtěli říct, že prostě nezabíjejte hady, protože tady máte zajímavé druhy, které jsou jenom tady. A máte tady druhy, které jsou nepoznané z hlediska genetické diverzity, protože to je to, proč jsem tam jel, nebo začal dělat tenhle výzkum. A máte tady druhy, které jsou sice jedovaté, ale oni jsou buď v horách, že my je nemůžeme vidět. Třeba dva druhy jsem ještě dodnes neviděl z těch kurdských jedovatých hadů.
1: No musíte tam chodit dělej.
2: No, tak ano.
1: Hej, to je důvod.
2: My to teď máme naplánované zase, protože rozjíždí se tam takový projekt. Oni chtějí dělat genetickou diverzitu, nechtějí zkoumat genetickou diverzitu všech živočichů, které tam jsou. Je tam nějaká organizace, která na to získala vlastně prostředky, takže chceme to nějakým způsobem více jakože zkoumat.
1: Už o chvíľu sa s vedcom Danielom Jablonským, ktorý okrem náročnej práci v teréne, v Afganistane, Albánsku, Iráne, Pakistane a ďalších dohromady podnikol 103 výskumných ciest, venuje aj študentom na prírodovedeckej fakulte. Učí rovnako rád, ako skúma, pretože vraví, že radosť práce je pre neho tá najlepšia dovolenka. Nečinne ležať pri mori, ho nenájdete, ale bude vždy tam, kde sa dá aktívne prehľadávať a skúmať prostredie.

0: Našim dnešným hosťom vo večerných reflexiách je doktor Daniel Jablonský. Precestoval stovku krajín, skúmal a dokumentoval v nich život obojživelníkov a plazov. Pán Jablonský, vy ste rodákom z Karvinej, zo Slieska, a možno ako malý chlapec, keď ste sa začali zaujímať o prírodu, ani vám nedošlo, že raz budete odborník práve v tejto oblasti plazov. Alebo ste tak trošku už aj s tým kalkulovali?
1: Že kalkuloval, ale ja som si neumiel predstaviť, že bych dělal něco iné.
0: Iného.
1: Ne, že bych se věnoval tomu, co se mě okouzlilo naprosto. Což byly plazy. Plazy a obojživelníci, tak abych byl přesný, protože víte, to jsou dvě odlišné skupiny. Jo? Velmi staré ve smyslu, aj, že spolu nemají příliš společného, jo? Mimo to, že jsou často spolu v jednom prostředí, kde je můžete vidět, ale já je tak nějak spojuju. A ono aj tradičně, ono se obojživelníci a plazy spojují do jednoho jakože toho segmentu, který se zkoumá. Ale v podstatě jsou to dva vědní obory, batrachologie a herpetologie. Ta herpetologie se věnuje plazům, batrachologie obojživelníkům, ale já to tak rozumím. Tak jakože
0: ale tam bylo málo v porovnání s tím, co vidíte vo světě, materiálu na pozorování.
1: Bylo málo, ale vy jste se divila, například my stále nevíme, nebo víme velmi málo o tom, co je vlastně evolučně ještěrka obecná. Lacerta agilis, která je běžná v Evropě. My objevujeme teprve teď, že vlastně ta její opravdová diverzita je zřejmě skrytá a že je tam několik druhů, které jsou, nemají nic společného s tou ještěrkou obecnou, kromě toho, že se zase podobají. Jo, podobají se něco, jako ty rostničky jsem zmiňoval.
0: To je ale úžasné, lebo vy můžete studentům na prednáškách povedať vlastne, alebo ich tak trošku aj nasmerovať, že nie je to také fádne ani tu na našich územiach a že je čo ešte skúmať.
1: To bez debat, to ne. Kto tvrdí, že je nieco nepoznané nebo fádní, tak to není pravda. Vy sa môžete, ja vždycky říkam studentom, že na cokoliv sa podívate, tak tam určite najdete tému na skúmanie, ktorá je zajímavá a kterou můžete jít velmi hluboko, pokud teda budete chtít. Jenomže to je ten druhý aspekt toho, nejsem si jistý, jestli, ale možná, že to ani není tak důležité, že jestli vlastně lidé chcou zkoumat, ale nejsem si jistý, jestli jakože u těch studentů často je ten zájem, nebo ta hloubka toho zájmu natolik hluboká, aby se vydali tímhle směrem. Jo.
0: Čiže tých prekvapení, že by vám priniesli nějakou tému, alebo materiál do nějakej práce, nový, z vášho pohledu nový, je málo.
1: Ne, já si myslím si, že dokázali by přinést určitě a aj přinášejí. Problém je, že možná, že to není tak až podporované, jak by mělo být, protože já si myslím jednu věc. Pokud chcete se něčemu hluboce věnovat a chcete mít prostě znalosti, které jednoduše budou trošku se vymýkat běžným, tak začněte co nejdřív. No, začněte už, jak jste malí prostě a věnujte se těmhle věcem, nebo zkuste si najít nějakou tému, která vás bude zajímat už jako malý. Třeba podchycovat děti, tak. A potom podchycovat ty studenty, jak už mají 18, 19, 20 na té vysoké škole. Samozřejmě z mnohých se stanou vědci. Na druhou stranu něco jim možná bude chybět, ale to je moje zkušenost, můj pohled. Jo. Nemusíme to generalizovat, jsou určitě obory, kde to tak není. Ale třeba v té zoologii je to důležité, protože já si myslím, že je třeba ta zvířata chápat trošku jinak. Vnímat je trošku jinak, než to, že se naučíte nějaký seznam,
0: ano.
1: Anebo se naučíte v jiných oborech dělat nějakou techniku a tu techniku potom opakujete a zkoušíte ji modifikovat nebo vylepšovat. No tak samozřejmě tímhle se dostanete někam. Ale tu zoologii musíte vnímat jako fakt jako příběh, který je velmi komplexní.
0: Náš host, vědec z Prírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, doktor Daniel Jablonský, dokázal po náročnom výskume v zložitom teréne prepísať starý vědecký příběh. Tým odborníkov pod jeho vedením zistil, že had považovaný od roku 1864 za jeden druh je v skutočnosti skupinou viacerých samostatných evolučných línií, no a tri z nich boli prevedu úplne nové. Herpetológ, odborník na hady Daniel Jablonský priznáva, že cesta k úspechu bola zložitá.
1: Toto není výsledek jedné cesty, to je výsledek mnohých cest, ale je pravda, že v rámci jedné cesty jsem třeba objevil ten nový druh, který jsem teda našel na úpatí Hindukuše. Čili tehdy, když jsem narazil na toho hada, a ono to byla dospělá samice, která byla zabita místními lidmi, protože samozřejmě místní lidi se hadu bojí zejména v těchto oblastech Jižní Asie, protože tam mají takzvanou velkou pětku, a to je skupina hadů, kteří jsou smrtelně jedovatí. Oni moc dobře ví, že pokud je některý z těchto hadů uškne, tak to končí smrtí. Tam je druh, který, když vás kousne, tak přestanete dýchat, zhroutí se vám nervový systém, to je konec. No.
0: Čo si vieme predstaviť po týchto slovách, je celkom isté strach. Ten má samozrejme aj prírodovedec, ale ak chce hada získať pre výskum, musí ho vedieť aj odchytiť.
1: Máme na to rôzne techniky, ale nejhorší je najít to hada, pretože mnoho ľudí si myslí, že hadi sú všude a že je to biežné a že když dojdu do terénu, tak musím hady vidieť všude, no tak to je obrovský omyl. Ja som rád, když toho hada najdu. I v tomhle kontextu je objev několika nových druhů hadů vlastně zajímavý. I proto trval tak dlouho. Mimochodem, ty první poznatky, které jsme začali hromadit, nebo kolegové v Německu začali hromadit, o těchto druzích sahají do 90. let. Čili když kolegové z Německa jezdili do Nepálu a do severní Indie, tak samozřejmě věnovali se různým skupinám a jednou z nich byl tenhle rod Gloidus, který se tehdy jmenoval ještě trošku jinak. No a už tehdy si uvědomovali kolegové, že těch Himalajích vlastně to nemůže být nějakým způsobem jeden druh, jenomže neměli jsme tu metodologii, neměli jsme dostatečný materiál. Ten materiál se podařilo nahromadit a hlavně za posledních 6 let jsme teda osekvenovali zajímavé věci i díky tomu, že jsme postoupili v technologiích a jsme schopni dneska sekvenovat krátké fragmenty DNA, ty skládat. Čili podařilo se nám nějakým způsobem poskládat DNA starých typových exemplářů a zjistili jsme, že ano, že tento typový exemplář patří tomuhle druhu konkrétnímu. Na základě toho jsme to dokázali odvodit ty další druhy. Čili velmi zajímavá věc.
0: Dosáhnuté výsledky vo výskume jsou pozoruhodné pro celé vědecké spektrum.
1: Pro místní výzkumníky je to obrovský potenciál. Ve smyslu tom, že oni teď můžou tvrdit, že dobře, my tu máme nějakou skrytou diverzitu, dejte nám prostředky, aby jsme mohli ještě více prozkoumávat naše území, protože evidentně je hodně neprozkoumané. Výzkum biodiverzity já považuji za zásadní, protože my všichni jsme součást nějaké velké ekologické sítě a my nevíme, čemu zodpovídají jednotlivé druhy, co je jejich nějakým cíl nebo funkce a co se stane, když některé druhy zmizí.
0: Už po pesničke budeme pokračovať v rozhovore s hosťom dnešných večerných reflexí, herpetológom doktorom Danielom Jablonským, a dozvieme sa aj to, k tomu robil spoločnosť na výchádzkach do prírody, dokonca aj v skorom rannom čase, a ako musí mať človek svojho koníčka rád, aby ho mohol povýšiť na prácu.
2: Večerné reflexie.

0: Jozef Križan nás teda pozval na oslavy z tého výročia založenia dychovej hudby Lieskovanka. Ako som už povedala, rovnaké výročie si pripomína v tomto období aj Slovenský rozhlas. A my tu máme jednu naozaj krásnu a veľmi milú gratuláciu.
1: Redaktor a dramaturg folklórneho vysielania Českého rozhlasu Brno, Jarda Kneisel, síce nie je až takým veľkým fanúšikom dychovky, ale je veľkým fanúšikom práce našej redakcie. No a jeho gratulácia znie takto.
2: Jménem Českého rozhlasu a především Českého rozhlasu Brno bych chtěl popřát úplně všechno nejlepší ke krásným kulatým narozeninám našemu, řekl bych asi nejbližšímu médiu, které pro nás je, a to je Slovenský rozhlas a hlavně folklorní a dechovkářské redakci, kde děláte výbornou práci. Teda doufám, že taky trošku zlížíte k nám jako k malinko staršímu bratru a musíte vědět, že jsme tady pořád všichni jeden pro druhého a ta muzika, ať už to je cymbálovka nebo dechovka, folklorová kultura, tak nás to spojuje. Tož teda živio, živio, živio, živio!
0: Ty si krás!